Rechtý gál muši máte na paní šapil. Iška ul imali, ele nuša ušli. Rechtý gál páša už má i kapil. Ana namta, sukališa a máte.